0: Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
1: Begéis a leis gona mártag an chréile ar RTÉ Rádio na Gaeltachta inis an clár Cóisir Cheol. Chréilu an clár se hana. Ní féidir teangwalíon leis an glárfrí lehaid, cuir is se cosasart agus ní léfar de haachtaracht.

Kevin Backer stared, gully could hear a garty as a good year of the let say yark of the van, when he could hear to Google Derek Mooney. Tictor gubbly her coursey pension, was mooney here a green new freshen. Tana bod vi torsala harti ga gasa gus a gau forsi Israel Simeon Wudinye ed a balach gudi Calafort Ashdod in Israel gruir tuadishki o udrash na tidishin. Ta chedi chet si chudunni lugar na bod sio chedi gwni ye gwaedanoch agus na masg ta'n Dr. Margaret Connolly ddoffur an uachdaron Catherine Connolly. Tíbh scéalt na gaeltacht in is atá sísa tuaisgirt. Tá buílán go núnar nó inru wale na finne dúrti cúlir con dé Michael Chalimach i Lesbyg mar glóri tír tilipáistí sa nú inru gwyn chéad sgolflín ele. Gwaakúle se cruinu go chúli con dé gún an gála gairid go gurí tála edi míň vôr edi glochán lia sa náide vi blen forbra an chundé. Tíbh scéalt in iarhyr dúrt caiste ergid a scharam nagus letir múlán gúl se Socri Jacob gwaran arid simi vel éirig muinti na trabáine sa tean skola taire maile de se hort gop Socru i delach go chulgunni i yna i dívna skola. Tá na stíocht bhór le fógurt in iúv gan arbúrt i talai dínar viú siam chahar na gálive agi bór se cuíoch sa gahead. Tíbh scéalt in deisgirt, sin rin tíchiachta i yna skinne fuina tíche i chadú is géim nú tíchiachta sósialta sa tean phobl gore róla se fwaid a cúlur Cate O'Mahony e criniúg i chantar bordas hún garwan agus na lesa móra. Tá dalti na hidirvliana i maan skol nú un letirúch I tórt iolus gond phobl fwy na bali ar feidir na henoch I dr. Fadog I Cladar o bachosint leis y togro Go Wild y tair bunag na dalti. Ond am sydynys, tref si grein agos mwrwyd sgapi da gyalt yn yw, le harog yn ein istrym y bos di o'n i'r iesgwrt gwydi i'r rwchonocht i'r iesgwrt lain agos yr ffod chwg ymwna lwglas y trwnona. Ydy'r cherych ym deg agos och ym deg Celsius y fes y tiwch da sarda. Agos, sinwyl, Cwrsi nhw i'ch dygus am sydd y ffwy lahyr, be mwyd i'r eisiau eich ffwy na feslon ag e hoch dy chlog. Siad oes y bygeis sy'ch laniad na fwys i gen siar o'r tŷ radio na gaeltachta agos be mehen dioli by gwydi yn hocht sy'n gair gachron i'r maedyn sy'n lwnt i by cynial gwybro agos sy'n gymann siab sos yn eisiau sy'n gyl agos na hwrain e ta le hacht as sy'n gwydi yn hocht dy chlog yn iart ar yn awr dam gwyb ach mas malib tangol i yn y lwm yn sy'n ma fi yn anir atas agi da malib beidr o'r an arlian o bys y cywl o'ch lysdan bygi tangol da ceid mil a ffant i'r rwybogolni cwg hian cwg tri yn efir y tain yn sy'n ma fi yn siabu siola o hwys gyrteirin och Cairn na iachtacht agus áir na dí tús na teachtarachta cos an ifir WhatsApp mas fearlaí ba teolaisteach ar sin náideach seacht náideach tríadó cúig a cúig a cúig a cúig. Inis beoga a chuiristús le chlár na maine.

0: Irvine.
1: The chéad fáil sa chuig nuíocht a hían. Inio ar an glár, hannig ardu cehér punku cehér fuin gaed ar an naon ar frais kísa sa gaed roiach agam bíon sa zur eir tori taidit a fáil sig an sív idrilín daft punku ii inio. Credin an teacht a dála Páraca Sullivan gúl RTE a cúr dála múlog ar a bobl agus gúl sa dhekur credin umlan a bheith an ard stúrhoir RTE Kevin Backhurst. Da bainistecht RTE os cúr chóchasta erachtas na meán fílohod ag frágus kestunni Mariala an gunsbóid is dörni a wányin le íkachtí sa gréltúr náisiúnta agus dragur aibrihi dónacha go chuits na Samaritánai bag nach míla glúich a nai an lúi an ara. Pléhimus an skéltas na gatilis a dára leag an chlárachta na prífskélta náisiún agus isir náisiúnta ar fad fi réidir na siadosach ag cáta wailis.
2: Gwmenni tíríb. Tuarish gítur gúld síchéad gulladine a gúntúrti gudiaibir chalis a gólacht met in éirin mar jálir flenkirúich an chólachta ta míl ochgé dine fosti Jakub sa tír seo. Tá sé gestig met 8 míle dine nú defin géad gáwyr an a skúlin bálir fo da daun tráwyl sé da dine in eistíchta in íntlach tírga. Cuidú rífáist i gaibri hi rágat in éri niúfa gínsacht rógu rágat fóstíchta a múil. Tá scéla efigúlt cuí gólacht gó rín fintir fí seo rúd a chátirú yinna gó rérd lí tsích lá sála dæri gítur umurkuíacht gó na haibriche. Márúi fárus gín skórblíant a guís dimpiste bóhúr ví gó ndai chaharloch an mádin a niúf. Kárváin ví sa timpiste a hárla a mála haig lé hín puls fí hinú metu sa séir mádin. Vín fár a wásil a sén sa gár. Tán bóhúrin sin dúnti gúni gus sa skrúdú teknúl ar bunig na gár dián. Chosinni tæri tíhachtu James Brown rúilach inú kísa hug rúilta sa stech sa márta ke gúl præs kísa ardig móru chinn. Hannig ardu keher pinti keher fín gæd er meán er fræs kísa sa gæd rúhagum lén an tardu búbú inni rúhala húglian a fíhid gurir tari tæti a dælse an sívidirlín daft.ie. Tíginna tæri Brown a dyr segúli ká sarve dúlanach fílahad ach dúr tjen nach húhí rétiach gudjó er jér heim tíhachtu na hérin mara dyrú ístech na rúilach ísá. Rinni sáchit kænti a gjóka di gilin ordanim lá klíanjöv átir bænu í hét, spræb, gó arbur til mei séhét síhú kúgtech núan két fíhú kúgtech sósjálta in a mæsk. Dúrt árstjúrhóir RTE Kevin Backhurst í njóf a geistjótt gó chóchasti erichtus na meán gúl RTE í klíl anna gud galúnti í dýv tré jarkocht um rahi na hagriðta. Is mar jálar sjöðir sé að rinjúin kynja efri njú jína er í listu gún dynur lóri húri í særdi að það síru eri gidin RTE í agus gúr kudú erim og hrýltóru Derek Mooney leis í listu. Ach að sális í dyr Kevin Backhurst gúr bein chví úr dynu kunnsbó delugun kynja sjá rúd a ágan a dyr sé nach einu gach gún vænistíacht að vegir í lesa híina nú dyr harnín sé klampur er í meðlach sjá. Tára lennacht leis nýstíacht að kóhastinu meðan fyrir lahöð. Gjáru Emlín Dík prísúnacht að sa bríf húrt hverúlinjúf er Aaron Wolf as kúrt glan trásna gundi horka í kynnt hífa nún orgun Flory O'Sullivan séblíana le kásna tís góð as edurgóli nýrur horka. Gort hífa pinsnýra Flory O'Sullivan gudunna innjón sýrinn verðina hækkúnikja er inn einu la dígu vart að gavíli fíhi trí agus vásu sessin að spedjál mín í jesin. Ví dúnvaru kurulja Aaron Wolf er dús að flýdal sé kynnt tach nún orgun agus a rá nach cuimlach leis Flory O'Sullivan a wola mar gronim rúca óltaige ag nám. Crohofur os cín chéad sgór post nú sa gólacht leis Medtronic ar chalú head chahar na gailive mar horoid ar burtuóru tal a dína ed onad a chólachta in estaut na páirci móide in sin. Tá fechtas arcachta tá sígun na jabaní hana hén agus agrún chólacht ó caid faiblín gailin techtan se hogan le óla sa hórt finugit plenanai bei tilufí seo ar nuíacht a níarhid. Tá efdi sér í gerú kvíð gagrætti karanóttuna hérin og með séð ná ljánach lýsna sér í vísi lúgu tá águr er fálakup mar jólar espa er í gíð. Sjöngur er survey er unnið du hvíl koma násjumtuna garanótti. Dyrtur sér survey er lakus kín kéð agrætt pártan gúl brú úfas að hæri gíð er upp. Árítur gúl gáhjæt og duhí míli gáhjæt kvíðinu fóstí að karanótti tá klári hinn

0: Binniuf ed Aaron Wolf as Cortilan Trasnod singlan gun de Horko, a kinti vunun organ Florence Sullivan, namely an agusti scored guish as a adder goal in the Horko. Gorti Florence O'Sullivan Gudduna in Yon Sir in Uwed eg teach cúnaiche ar an einu la deg uwarta gavíle fihid si agus wasa sias na spedeal mína yishin. Vi dún waru kurile Aaron Wolfer dús ach fridal se kintach nún argan agus a rá nach cúmnach leis an pensionera a wala ma grányim ruka óltage ag nám. Agus buíned na prífskelta náshunt agus edir náshunta.
1: Na prífskjöld hættjúleik tásjart sa tuerskjörd til ég mæra því andan. Gerhur Pianvre ví sjúgun ég rúnsjör skálas du nangalur og innsýhi greis ur ngný ngasur djög har hreifsjú kvíkblianna sví. Fledal Patrick Sharkey tríblianna la kásna gyrir skór la sjólu ík fæhinn chalasjú byl fyrstu agur vis klunvenju og úhustak kynnta í geð tríaha sa dá kúsh a vang la hinsýhi mýjana sa hagas innsýhi greis ur gæti í dyr nýdjög sjáttva agus nýdjög náha sa kvík nir vi sa fásti mar wúnsjör innig í mennskal nýv Jósef í gulrahan. Núlik éstjart a gúrt hwyrdi litur canin yniu gró Sharkey inna wúnchad inig Frankis is a skal agus gró sa gannis ur gríwiakti tumuit da ham skala. Bi sa gríwa a glabogia agus a glab socialta agus vi sa gríwa sa phobl agus a gúrsi karacharakta. Bi galor dana hísperti inna nelti sa skal. Ta gula fiss a chúrt yniu gór Harley kaj dana hinsiche nir vi na pwesti glaku pwerti in gríwiakti ili tumuit da chorilikilim na skala agus iad ag fanart a jahu Mahari Sharkey, a Gluen Mwenye, a Gondai Gunangal. Duru Fastiger Harley Kodjdan Hensihe, Le Ling Tarish Gabali Clea. We Kodjdan Hisperti Gaza Jaili Laher and Sahurj Inu. Kuru Sharkey, Sharfi Honyalarish, Agas Getter Pian Vreher, Erevi Shugun. Tá fisra hanner bonnig gerdi fi harp fyrra fuerhe sa ja a mon krana ma jini nye. Hanik is her harp inyed in a chod daihe jig cha koni mon krana a dra helle hanye ya haakt ma jini nye. Ta kronyer yun ngal kutra rinyolus fi naktra agus beish grudu iar wesh i genu ir harp inyed. Dyrn na gerdi gamei tron isra han bonnig ir hatin shgrudiche iar wesh. Tan Bwylon gan Richard Nienra wal yn y ffynia dyr ti'n coel o'r condau Michael Chalam i Gilasbyg, mon y gleri ti'n ni smol paesdi sy'n Nienra dan chyd sgal fi anio lym. Dyr ti'n gwrdd trwyr at y gleri fwy leher agos gwyl ocht ar y ie a gwyl siar rechi i cwr Nienra na gael tata gwyl sians gwrdd ffeidr yn Nienra y chwanyol ffasgol ti ma i'r un loffa cwig y ffwestia yl y chlerw. Dros gilydd dyr Susanna Gagey o chwr Nienra na gael tata Magridgen Nienra wal yn y ffynia. Dwi'n siw wersgol te gydigyn si gwyl y deunrig chichym sy'n chanter a teisi bre ar y phobl agos yr hwys mahari taci at o hwyr dîfa le cyntiw nach yn Richard yn Nienra y dwi'r si. Bi'n costas cysir y hat nor erysan yn yng Nghael sef yn gyd ni byrdio sy'n chyd rhaid yn flian y gompred lys yn tref sy'n hir yn y nari dar yr na twyr ysgol y stiarni o daft poncau i. Bi'n costas da fila cyd agos y do yw'r o sefi ar y fen yr erysan le gai hamry lop yn yng Nghael sy'n chyd rhaid yn flian yn tri yw'r etys eisnes y tîr yn ei chondach y wynachan agos liatrymau. Sgilti bwys for Margaret McCormick is bala lern that dyri byga bwys yn eris ygi dod yn yw. Yn yri eris sawal yn yw o'n cwyd gyda'n lŷ y chlog agos ymwera o'n fan lŷ gyda'n hoch dy chlog. Cotteri y rili gwaher y gaelchlan yn ei afr yn y hunie y chlog i ddia pobl y chrir o'n lŷ ffyd yn lŷ chyd i hunie. For John Joe McCowerky, John Joe, Joseph O'Neill, Maribel, Antiris, Glashechug, Idor, Bwes, Sawala, Majin, Inu. Tar Aris, Sawala, Fwy Leher, Gysgir, Yr Apadri, Nyr Ydeich, Ege, Ni, Ychlog. Cotter John Joe McCowerky, Cyril Egechu, Lini, Afrin, Ychini, Ychlog, Ege, Pobl, Chri, Sri, Gorta, Chorki, Jichini. Agus for Conal O'Connigan, Ysa Charic, Ogwhus, Ahar O'Conir, Sa Nostral, Bwes, La Gyrig. Bwant, Rhefyr, Blian, Ygys, Cyrus, Gordi, Sivion, Ygys, Marin, Jet, Ar O'Wenglish, Ygys, Bert, Yerifar, Dyna dyn y gyrra ffraha mwere John Cholwmi Chanain ys Glan Cholwm Cilio. Cor yr affrin lyna anam y ja pobl na carica trwnoni dyrdyn y gyn siacht y chlwg. Sinawol yn twysgart.
2: Prif sgelt y nyrhyd chalefyg Seamus o Scanlan. Tá inistiocht capital 2.6 milliún euro fógríniúf ag an rin fintreachta, tarasóireachta agus fostiachta gan arbrit vór tala dyna y fiúzeum chahed na galive ag y bósa cuiach. Siad fáilte éirin agus cúrla carach na gáilíbe atá mún an tionscnaf atá ag fáilte éirin sa blend formarha tarasóireachta atá acab go chair na gáilíbe. Sian tarifin tríachta tarasóireachta agus fostiachta Peter Burke a dógad an mínú i nyov. Tá mí hástoch léirí i coiste bhórcha áta faoin leid dul an cíine tá dionta a dtíobh aibrithe áil le hechtta gobir an áras fictara ar a gceú rua, aibrithe dácach go mahí nán leprochaid breise a chuir fáil san ionad. Deir a coiste go d'eastaíonn siliarú a thuairtainis ar a gcúis gúil maíl mhór ar a brosis airceachta. Tá súla i coiste bhórcha áta go mbeidh an chéad heachta dála eile a thábhar san bhthóchán de chiine sásta tacú le cás áras fictara agus an scéal a bhrúchan cín le go mbeidh ná na poistilíonna gan mhaill agus leprochaí breise a chur ar fáil dhá réid. Tá fáilte cura ag na cóirlaí chundé Martin Lee, Páraic Jojo Macanumide agus an seanadóid Sean Cain roimh ógra an Eadastáit Mara Timmy Dooley go bhfuil maoinú 625 míle euro ceadaithe go chéibhannaí atá faoi chórum chóirlaí chundé na gailibhe faoi scéim na Dogrí Capital. In the mask shin, ta gha chéib a gantan in ilan, chéib lash na nôn a dír ní, agus chéib chala hólim. Lirin na tuadish gis dyrni a ta kurmach agin sif mwyna daft.ai iniov, gur honig ardu 80 gaid ar chi sa gahat na gailive sa gaid rachig gom lian cha. Gha vile 300 euro on mean chi sa ta gha wain samach ar aras an rachig om rakolata sa gahat. Mire 300 euro on mean chi sa na misa a ta teach chri chum rakolata e gondé na gailive. Heishwash in London Hassana ta Cátín ní chorín Cátín jo bheachla as a tráháin o gúchas. Maidan in ín wáin le, Macawáin, Bertidofor, Garchlán agus Gwilta Ile. Tiúr cuid blúta a wáile mí mean fóvid agus cuid ar aftam le na hánam an uair sin. Gus heishwash in Mastin Vedica ta Johnny Shoge, Johnny Cholín Chalimín, Mac le Cholín Chalimín agus Helen Wátir nach Maidan as in isbarachan. Maidan clán leis trúr dufur agus Gwilta Ile. Cwyd yr athryn yn anam y sheipa letyr môr, siacht yn oedias arwn yn trich o log fi, ag y siacht o chlog trwnwna. Agus, bwy'n agi, prif sgelt yn iwrad.
3: Prif sgelt yn desgyr to lefag ac yn loci fawn. Ta mwy nhw dy fe cwyg mili o'r o ffacta corchwm yn ffordd o'r gyrino yn gwrdd le airach dyma'r ffordd o hwnt gydyl mwyn hyn y blian ysa. Ta mwy nhw o chyr ffoil chwm balwchon grian graffna eddoni chwm y chwr a chyf nhw agos chyr ffoil dyn bobl. Ta dyr y chos cwn chi fi le diag o'r o ffacta gyn togra na malta slachtfor agos togra na isri leis yn golwch sys energy sy chala yn nifrohoch. Tá sé tú go le fis cóla chunta chearí ná raibh sé dábal tar séchiad chuga cúig míí euro de hálaí a bhalí valú ar hethe folbha sa chunta mar ná raibh na cápéisí a bhaine sló crain. Thug túras gála ón ifig in uachta rialtais árúil le fis go raibh fhaib ann agus ná bailíoch antála ar na te folbha tréce sa bhliain féfhe cehar. Tá imní léire hiig an ggóló a bord ó bros na cháin féin drú a luútá takethe dá leis os na hobrucha tarthála ar a mód an fastnet atá óhhaintos na cargacha i mínbáin na lár na huaire. Tá muoú de bhreis agus 10.6 milliún euro fógur de chéna gúntathe galtalteachta an deisgirtar maididan ag an rainin talíochta bíg agus mara. Tá iirta déanta an rainin talíochtta bí agus mar cheadúnas chun ábhar deidirréireachta é chuin an dagan a dionpáil ar muir, Tá tíirta sós cór na gníomhreaachta chuimhnú cóhíil, de réir an nógrapá blií tá sé berta ábhar a bhaint dirinal na farige agus 600 míle tunna de gaiineh agus síalta dionpáil. Socra socra de Liz O'Donnell ó chluan mhuar sa chathair i d'Ibreadáran, Liz Graham Sarah Bolshi ó réan stáisiún Cúlín sa dhangan. Befir átóir a bhamáireach na tig féin ó na cearachlog dí na seachtachlog tránóna, a seofar a corp déhíine go dí sápéil mhuire sa chathair in aum de afran ar a dóchlog, Corfer Corp, Liz O'Donnell, Chéis an Afrin, Sorelli Gautiúl. Agus glech amach ar gárdaí an dangin agus ar mirna gáð dó tán gu cé an dú ní ní slúha nuf. Dér gárdaí an dangin gur tachta gáir ar dhéine a bhíciad mar gréfa cárt cangilte hís ar a gé. Níar gortaíach éine san achtra. Spinnigif, Chief Skelton Deskert.
4: On am Shirnish, mask on Gatif Shigrena, Guskus Gamlet, a Yalta Trinona, Achta Murid Washi Yalta, Erfot Huigamun, and Yeshkert Honacht, as near Yeshkert Line, Easterny Homakena. Is Edger Sherikim Zegus, Ochim Zeg Celsius, a recent soaked Sarda, Agashate Guivog, Nugui Vastra, and Yernas. Agus Rashinch, Nawil Gorsi Noyakta, Gusamshire, and Shara, Tradin Galtachta, Gameshan Kugiachlog.
5: Nishkelta Sport at RTE, Radio Nogaltachta. Balo Yeri, Tranona, Tatsilish na Cliffy Gaelach agus emor for Cliffy Canish, fui score blain oman